0: Inkubátor nových hitová.
1: Na 5. miestu liste našich najslušaných piesom a Refulej, Luka Nižetič. Četvrtý je Marko Kutlič, Probúdime. Na 3. miestu New Entry, Vigor, Kao Tequila. Na 2. miestu Jovetie Dan, Jakov Jozinovič, Ja volím. Čo značí Daveč, trečí týran za redom na vrchu liste slušamo Matiu Cveka, Dvoje mladých, Broj 1.